šedivá obloha a dešťové přeháňky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další maky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.

0: Jsme rádi, že i s kapelou YouTube vás máme u sebe 5.58. Dobré ráno, tohle je Rádio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 6. hodině pro vás to nejlepší od Sabriny Carpenter. Vychutnáme si například také Miraje.
2: Sedí anděl na střeše.
0: A to nejlepší, na čem jsme vyrůstali. Spiller a jejich Groovejet. 5.58. Nové zprávy pro vás.
3: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
3: Hlas lidu.
4: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně

0: mobilů. Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o to, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou. Sport. O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí. Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přehánky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
0: Hudební výběr.

0: 6 hodin 9 minut, buďte vítáni v novém dni, 11. září 2026, pátek, dnes je to přesně čtvrt století od ničivých teroristických útoků na newyorská dvojčata. Ano, je to přesně 25 let od doby, co se změnil svět. Spojené státy tehdy vyhlašují válku proti terorismu a provádí invazi do Afghánistánu. I na to dneska budeme vzpomínat po 7:15 v kalendáři. A k svátku složíme hymnu všem Denisům a všem Denisám. Co v ní asi bude?
1: Tady je Rádio Hana.

0: Dobré ráno, ve vysílání Rádia Haná se nám věnuje Robbie Williams, za chvilku také to nejlepší od Michaela Jacksona, Dua Lipa nesmí chybět a teď v 6.17 kontrola kalendáře, dnes plno výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
0: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: Počúvajte dnes všechno nejlepší. Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.

0: Velka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zelených je ochotnej mňau, mňau, mňau.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Hana hraje přesně podle vašeho gusta v pátek ráno. Děkujeme, že posloucháte, že jste dneska tady s námi. Po půl sedmé podnikneme výšlap na Pradět, zjistíme, co má zdejší vysílač společného se zaoceánskými loděmi. To vás bude zajímat. A to je tě v 6.31. Další novinky z naší meteocentrály. Cestou do práce i do školy se hodí deštníky, počítáme s pátečním ranním deštěm. Ranní teploty Olomouc, Holešov, Zlín i Valmez kolem 12 stupňů. Ráno a dopoledne mraky by měly být ještě i odpoledne. Má být oblačno nebo zataženo, k večeru pak na Moravě může oblačnosti ubývat a denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Doprava. Olomouc je ve Svitavách, v Bruntálu, také v Kroměříži je provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje na příjezdu od Prostějova do Mostkovic, jsou také ve Zlíně na nábřeží. A pozor, dnes ráno na dálnici z Olomouce na Lipník mezi 283. a 295. kilometrem u Kocourovce budou zhruba od půl osmé ráno silničáři čistit vozovku. Šťastnou cestu a příjemný den.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Ráno nahané.

0: Je 6 hodin a 39 minut, zvarné konvice v kuchyni stoupá dým, za chvilku si zalijeme svoje ranní kafe, nebo si ho možná dáte až cestou do práce ve své oblíbené kavárně nebo na benzínce. Přesně taková společná rána milujeme a taky dneska vysíláme spolu. Na Facebooku Rádia Hana se ptáme. Cituju. Co by se měl podle vás každý člověk naučit do 30 let? Jak to vidí náš produkční David? Co, Davide? No, tak David to nevidí jinak. Teď je 6.40, Davida se zeptáme třeba za chvilku, no ale vaše komentáře tady budou taky už po 6:45. A teď podnikneme společně výšlap na praděd.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavělých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
0: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
0: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
0: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých

0: Špičák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
1: Pivovar Jadrníček Náměšťná Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: Nové cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno je.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Radio Hana.
5: Nejlepší

6 hodin 52 minuty a nám přijde perfektní páteční ráno. 11. září 2026 a suchou nohou se dneska do práce dostanou jenom ti, co pracují z domu. Jinak my všichni, co musíme ven, si bereme deštníky nebo pláštěnky, počítáme dneska s ranním deštěm. Ráno dopoledne, odpoledne na Moravě pod mrakem, k večeru může mraku ubývat. Denní teploty dneska nastaveny na 13 až 17 stupňů Celsia. Přátelé, už jsme někdy konkrétně vás pozdravili z rádia a vyřídili váš vzkaz.

0: Evropa nás dneska zajímá. Co by se měl podle vás každý člověk naučit do 30 let? Píše posluchačka Zdeňka. Měl by se naučit spoléhat sám na sebe, být nezávislý. Klára, základ je finanční gramotnost do 30 a taky samostatnost. A Vendula, a tomu nasazuje korunu, Vendy zdravíme, do 30 let by se každý člověk měl naučit používat mozek. No a to se někdo nenaučí za celý život. Co by se měl podle vás každý člověk naučit do 30? Uložte si nás na WhatsApp a nahrajte hlasovku. Těšíme se.
1: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742

0: Ráno plné radosti, dobré nálady a hlavně ráno plné hitů přeje Radio Haná 657.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dobré ráno všem. Always on my mind, tuhle písničku si užijeme už po 7. hodině od Pet Shop Boys. Nebude chybět naše Taylor. Oh.

0: Budík zvoní, Hana hraje, probouzíme děti do školy, sami sebe do práce a teď přinášíme další zprávy. Slovo má Tomáš Gottwald.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Je pátek 11. září. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
1: Sport.
3: A zase se to nepovedlo. Fotbalová Slavia Praha v úvodním kole Ligy mistrů neudržela vedení a po dvou gólech francouzského soupeře Racing Lens v nastavení prohrála 2-3. Na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů čeká Slavia už 20 zápasů.
1: Počasí.
0: Po prázdninovém suchu vítáme jakýkoliv déšť a dneska budeme mít zahrádky perfektně zalité. Víme, jak bude na Moravě ráno a odpoledne deštivo, mraky, oblačno anebo zataženo. K večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17. A co víkend? Zítra z rána možné mlhy, přes den polojasno anebo oblačno, sobotní teploty kolem 21 stupňů, v neděli zataženo, teploty kolem 20. Olomouc je ve Svitavách, v Bruntálu, také v Kroměříži je provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje na příjezdu od Prostějova do Mostkovic, jsou také ve Zlíně na nábřeží. A pozor, dnes ráno na dálnici z Olomouce na Lipník mezi 283. a 295. kilometrem u Kocourovce budou zhruba od 7:30 ráno silničáři čistit vozovku. Šťastnou cestu a příjemný den.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je

0: 7 hodin, 7 minut, 11. září 2026. Teprve s vámi má páteční ráno ty správné grády. Těšíme se na dnešní horoskopy, taky vás pozveme v této hodině na víkendové fotbaly na Moravě. Všem Denisům a Denisám k svátku zahrajeme Petřo Boys nebo taky Janku Kirchner. A teď spolu projíždíme internet, protože sociální sítě jsou plné bizarních zpráv a tahle je přímo neuvěřitelná. Ale pozor, nejdřív to přečtu a to nejlepší přijde až potom. Takže, cituju z té zprávy. Muž usnul na nafukovacím kruhu v Srbsku. Mořské proudy ho odnesly až do Rumunska. A když se probudil, začal křičet. Konec zprávy. Tohle opravdu bylo na internetu, na jednom zpravodajském serveru. Ale to nejlepší přichází právě teď. Posluchač Jarda k tomu píše. No, to se může stát. Já jsem jednou usnul vedle manželky a probudil se vedle její sestry. No, prostě život někdy píše zamotané příběhy. PS, já jsem teda neřval, řvala manželka. Přeju světu mír. Jardo, děkujeme.
1: Raní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: Kurz, Prostějov, Přerov, Litovel, Unišov, Šternberk a tak dále a tak dále. Pro někoho jsou to jenom názvy měst na cedulích, kolem kterých projíždí autem, ale pro nás jsou i tohle města, i tahle města naším domovem. Přesně pro tenhle ten domov každé ráno vysíláme. Děkujeme, že ladíte své moravské věrné rádio Haná. Venku nás osvěžuje ranní dešť. Momentálně prší třeba na Olomoucku, Kroměřížsku, taky na Vyškovsku. Více o počasí rozhodně před 7:30. Chystáme další hity od Tears for Fears. Bude neuvěřitelně úžasný 80-kový hit, na který se moc těšíme. Everybody wants to rule the world. Za chvilku a teď v 7:16. Horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nebuďte zbrklí, není nutné mít všechno hned. Býci, náročné úkoly určitě dotáhnete. Blíženci, vám by rozhodně prospěla týmová spolupráce. Radci, nenechte si ničím zkazit den. Lvi, svou práci jako vždycky uděláte precizně. Pany, pod nosem vám přistane nečekaná výzva. Váhy, uvědomte si, co je ve vašich silách. Štíři, nebude moc prostor na nějaké kompromisy. Střelci, klidná síla udělá větší parádu než zběsilý chaos. Kozorozi, zkuste se přizpůsobit většině. Vodnáři, technické novinky zvládnete rychle a hravě. A co my ryby? Občas prý máme šílené nápady a nebojíme se je použít.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
4: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
5: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován

0: vy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tady je Rádio Hana.

7 hodin a 29 minut posloucháte Radio Hana. Včera jsme se potkali s našimi malými posluchači s dětmi na Tyršově stadionu v Šumperku. Tady byla akce Sportuj v Šumperku. No a děti nám potvrdili, že ve školách už to jede teď na plné obrátky. Testy, zkoušení, opakovačky z loňského ročníku, diktáty. Tak jestli i vás dneska naši milí malí posluchači čeká ve škole nějaká menší či větší vědomostní výzva, nějaký test, přejeme, ať to zvládnete na jedničku nebo na dvojku. A kdyby náhodou, tak trojka je taky známka, že? Čtverky a pětky ideálně nebereme. Dobře, domluveno. Je 7:29, cestou do práce i do školy se dneska hodí dečníky. Počítáme s pátečním dečníkem.

0: mezi 13 a 17 stupni Celsia.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z Prostějova pro vás právě teď. Dobré páteční ráno. Policie v Olomouci na šlechtitelů poblíž Holického lesa, také na obchvatu města u Nemilán, 272. kilometr D35. A ranní provoz má policie v Merku, také ve Valmezu na Nádražní ulici. A pozor na nehodu tří osobáků na výjezdu z Prostějova na Kostelec na Hané za odbočkou na Smržice. Šťastnou cestu s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: kdykoliv a kdekoliv chcete, jsme tady pro vás, posloucháte své fotbalové Radio Haná, těšíme se na setkání na víkendových fotbalových zápasech a stadionech. Ano, víkend bude patřit fotbalu, bude hrát Kroměříž, Blansko, také Olomoucká Sigma nebo třeba Hranice. Kde, kdy, s kým, všechno si povíme už po tři čtvrtě na 8. A teď pro vás v 7.38 máme jedno zásadní varování, protože existují lidé, podvodníci na internetu, kteří chtějí naše peníze, a tady je další způsob, jak se toho snaží docílit.
1: Rádio Haná, životní styl.
0: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
11: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
12: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
1: Tohle je Radio Hana.

Pátek ráno 11. září vám přihráváme hity, bavíme vás, usmíváme se a pomalu chystáme fotbalové dresy, kopačky a šály našich oblíbených týmů, protože se spolu těšíme na víkendové fotbaly. Začínáme už třeba zítra dopoledne, Blansko hostí Vítkovice, odpoledne hraje Kroměříž doma s Opavou, olomoucké Holici zítra přivítá HFK Olomouc Rapotín, Hranici vyrážejí na jih Moravy

14 hodin v neděli nastoupí Sigma v Plzně proti zdejší Viktorii. Tak ať to našim moravským týmům o víkendu padá do té správné sítě. My vám teď místo Míše přihráváme další hity a za chvilku další zprávy. Hrajeme s vámi DJ Bobo 751.

0: Jenom naše rádiové rohlíčky jsou dneska krásně vypečené díky DJovi Bobovi, vyučený pekař v našem vysílání 7.55. Také pro všechny pekaře, pekařky do všech pekáren. Hrajeme nejlepší hudební výběr. Díky za vaši práci.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po 8. do hudební trouby šoupneme Flowers. Od Miley Cyrus s kapelou Krištof budeme a

0: Přesně, Roxoďáci taky budou po 8 v další hodině naší společné ranní topky Rádia Haná. Ráno je top, další zprávy Tomáš Gottwald.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pátek 11. září. 8 lidí a jednu firmu obžalovalo olomoucké vrchní státní zastupitel.

0: oslavuje přes 50 let a nyní o Rosariu najdete článek na webu report.cz. Řidiči, od příštího roku bychom se mohli dočkat jednodenní dálniční známky platné plných 24 hodin od nákupu, nikoliv jen do půlnoci daného dne. Tuto úpravu nově řešila sněmovna a poslala ji do třetího čtení. Téma dále sledujeme. Sport. Jak se připravují hokejové kluby z našeho regionu na novou sezónu? Včera se ukázali ve dvou utkáních a tady jsou výsledky. Prostějovští Jestřáby přemohli 3-2 po samostatných nájezdech Kroměříž a Bobři z Valašského Meziříčí vyhráli 5-4 nad Uherským Brodem.
1: Počasí. Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat. Denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z Prostějova pro vás právě teď. Dobré páteční ráno. Policie v Olomouci na Šlechtitelů poblíž Holického lesa, také na obchvatu města u Nemilán 272. kilometr D35. A ranní provoz má policie v Merku, také ve Valmezu na Nádražní ulici. A pozor na nehodu tří osobáků na výjezdu z Prostějova na Kostelec na Hané za odbočkou na Smržice. Šťastnou cestu s námi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Nejlepší hudební výběr. We were good.

0: A přeje perfektní páteční ráno, 11. září 2026. Posloucháte naši ranní topku 8 hodin 9 minut. Suchou nohou se dneska do práce anebo do školy dostali jenom ti, co pracují anebo co studují z domu. Jinak my všichni, co musíme ven, si samozřejmě bereme deštníky nebo pláštěnky. Počítáme s dnešním ranním deštěm aktuálně v Olomouci, v Přerově, v Kroměříži, prší také na Bučovicku nebo třeba v okolí Blanska. Ranní teploty teď kolem 12 stupňů Celsia. K večeru má na Moravě mraku ubývat, denní teploty dneska jsou nastaveny mezi 13 a 17 stupni Celsia. Za 5 minut 8:45 my se moc těšíme za chvilku na to, že budeme společně skládat hymnu k svátku, originální hymnu k svátku, jak na našem rádiu bývá zvykem všem Denisům a taky Denisám, to už za chvilku. A tak se společně podíváme, už na to tady klikáme v Rádiu Hana v našem studiu na Facebook Rádia Hana. Vy na něm dneska odpovídáte na zajímavou otázku. Člověk by nad tím měl zapřemýšlet. Co by se měl podle vás každý člověk naučit do 30 let? To nás zajímá. Podle posluchačky Zdeňky by se měl naučit spoléhat sám na sebe. Podle Kláry by měl mít finanční gramotnost a také být samostatný. A Vendula říká, každý člověk do 30 by se měl naučit používat mozek. Ale dobře víme, že tohle se někdo nenaučí za celý život. Dobře, co by se měl podle vás každý člověk naučit do 30 let? Uložte si nás na WhatsApp a nahrajte hlasovku. Těšíme se. Rádio Hana, jste vy?
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Do vašich ranních životů od nás z Rádia Haná s láskou posíláme 90. London Beach. Somber a také rok seďáci se na vás těší už za chvilku. Hrajeme všem, kteří dneska cestou do práce nebo cestou do školy zmokli, taky všem, co pracují v pláštěnkách venku, někde na stavbě. Déšť má na Moravě průběžně vydržet až do odpoledne, k večeru by mělo oblačnosti ubývat na té naší milované Moravě. S naší meteocentrálou se pro více informací spojíme v 8:30. A teď v 8:18 jsou tady výročí pro 11. září, včetně toho výročí nejdůležitějšího. A vy moc dobře víte, jaké to je.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
0: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den slaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: Počujte dnes všechno nejlepší.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
15: Skonto nábyte.
16: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
17: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
18: Mami, co jsme vyhráli?
19: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: signál.
1: I tenhle chlapík Marek Ztracený nechává svou hudební vizitku ve vysílání Rádia Haná 8:30. Dobré ráno, hrajeme podle vašeho gusta už za pár vteřin. Podnikneme výšlap na Pradě, zjistíme, co má zdejší vysílač společného se zaocenskými loděmi. To nás bude zajímat. A teď ještě další novinky z naší meteocentrály. Cestou do práce i do školy se nám dneska hodili deštníky, počítáme nadále s pátečním ranním deštěm. Ranní teploty v Olomouci, Holešově, ve Zlíně, tak

0: 17 stupňů Celsia. A teď tedy výlet na sever. Víte, co má vysílač na Pradědu společného se zaoceánskými loděmi?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na Pradědu. Teď si řekneme, co má společného Praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na Pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
0: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
0: Pokud se na Pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na vyhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
0: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na Pradědu v polovině října a kdy se znovu na vyhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Představ

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
9: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: 48 minut. Za chvilku pro vás další zprávy Bee Gees, také Eva Farná. Těšíme se na dnešní procházku pamětí, budou mega hity milénia. Doporučuju poslouchat, protože už když teď se s kolegy díváme na ten playlist, co nás čeká, tak se na to moc těšíme. A ještě předtím klikneme spolu dneska v pátek ráno na konci pracovního týdne na sociální sítě. Ty jsou plné bizarních zpráv a tahle, na kterou jsme narazili, je naprosto neuvěřitelná. Ale my vám ji nejdřív přečteme a potom vám řekneme ještě komentář. A teprve ten komentář tomu bude dávat ty správné grády. Takže, jeden zpravodajský server píše, citujeme, muž usnul na nafukovacím kruhu v Srbsku. Mořské proudy ho odnesly až do Rumunska a když se probudil, začal křičet. Tak, konec citace, tohle to píše jeden zpravodajský server. A teď přichází to nejlepší. Posluchač Jarda k tomu píše na Facebooku, no jo, no, to se může stát. Já jsem takhle jednou usnul vedle manželky a probudil se vedle její sestry. Prostě život někdy píše zamotané příběhy. PS, já teda neřval, řvala manželka. Přeju světu mír.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

Angie, stay in line ve vysílání Rádia Hana, 8 hodin a 50 minut. Přejeme vám všem krásné ráno, hrajeme dál nejlepší hudební výběr. Těšíme se na aktuální zprávy, počasí, dopravu. Jestli jste právě teď za volantem a máte pro nás aktuální info, dejte vědět, co se děje na 585 22 55 88.

0: Samozřejmě pro někoho to můžou být pouze názvy měst na cedulích, kolem kterých projíždíte. No ale pro nás jsou i tahle města domovem. Přesně pro tenhle domov jsme každé ráno vysílali, to taky samozřejmě dneska. Děkujeme, že ladíte své moravské rádio Haná. Venku nás dneska osvěžuje ranní déšť, aktuálně prší na Olomoucku, na Kroměřížsku, také na Vyškovsku. A vysílali se taky dneska s námi. My jsme se vás ptali i na Facebooku rádia Haná, nebo jste nahrávali hlasovky na WhatsApp, co podle vás musí každý člověk zvládnout do svých 30 let, co by se měl naučit. A to zdaleka nebylo všechno, protože jsme také třeba mluvili o tom, kam můžeme zajít o víkendu na fotbal, anebo jsme společně rozebírali další podvůdky podvodníků, jak se z nás na internetu snaží vytáhnout peníze. Na všechno jsme vás upozornili. A po 9. hodině už se vrhneme na vzpomínkovou show, bude procházka pamětí, bude to jízda.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Připravte bubínky. Safrido, Play the Life, pro vás taky Sarah Connor. Volná jako pták bude Nelly Furtado. To nejlepší z jednoho roku, ta jak se zvyklí, jak to máte rádi a jak to čekáte pravidelně. Každé dopoledne na Vlnách rádia hrá od pondělí do pátku. Procházka pamětí po zprávách.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí.

0: první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa-Lappeenranta a padlo 2-3.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v pátek. Počasí.
2: Po prázdninovém suchu vítáme jakýkoliv déšť a dneska budeme mít zahrádky perfektně zalité. Víme, jak bude na Moravě ráno a odpoledne deštivo, mraky, oblačno anebo zataženo. K večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17. A co víkend? Zítra z rána možné mlhy, přes den polojasno anebo oblačno, sobotní teploty kolem 21 stupňů, v neděli zataženo, teploty kolem 20. Díky dnešnímu dešti zjistíme, jestli nám bezchybně fungují stěrače v autech. Pokud dělají šmouhy, je na čase stěrače vyměnit. Někomu klidně vydrží 2-3 roky, někdo je musí měnit po 6 měsících. Jak to máte vy? Pozor, dneska na dálnici z Olomouce na Lipník 283. až 295. kilometr tady silničáři čistí vozovku a nehoda dvou osobáků je nedaleko Olomouce, Dub nad Moravou, ulice Tovačovská. Opatrně projedeme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: ještě neminou. 9 hodin 5 minut, buďte vítáni v pátečním dopoledni s Rádiem Hana.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Tak samozřejmě jsme se už dneska všichni dívali do kalendáře, víme, jaké je datum, pátek 11. září. Není to úplně obyčejný den, je to velmi neobyčejný den, den, na který pravidelně rok co rok vzpomínáme. Dnes je to přesně čtvrtstoletí od ničivých teroristických útoků na New Yorkská dvojčata. Je to přesně 25 let, tak dlouhá doba od okamžiku, co se změnil svět. Co se tehdy stalo, jak jsme to prožívali, o tom všem bude dnešní vzpomínková show Procházka pamětí. A hudební doprovod nám zajistí to nejlepší z jednoho roku. Za chvíli Sarah Connor, DJ Bobo, No Name, Blue, Nelly Furtado, Kylie Minogue a další. Procházka pamětí je ve formě. A co vy? Užíváte si pátek?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.

0: Procházka paměti Rádia Haná vás bere na pravidelné hudební výlety do jednoho roku, každé všední dopoledne mezi 9 a 10 hodinou. Přátelé, představte si na nebi skoro 3000 dronů. Představte si to. Ty drony jsou vedle sebe, lítají po obloze, blikají, svítí. To se stalo včera večer v Americe. Tyhle ty záběry obletěly svět na sociálních sítích. Pokud se ptáte proč, tak tady je vysvětlení. Včera večer se k nebi v New Yorku vzneslo 2977 dronů. Každý za jednu oběť 11. září a společně vytvořili legendární dvě věže Světového obchodního centra, na které tehdy před čtvrtstoletím zaútočili teroristé. Včera to byla moc hezká, důstojná podívaná. Týká se to samozřejmě právě té události, kterou od rána komentují, vysílají, vzpomínají na ně média po celém světě, tady smutné výročí 11. září.
1: 11. září 2001. 4 letadla navždy mění Ameriku i ostatní svět. 19 mužů ozbrojených řezacími noži zasadí ohromující úder nejmocnější velmoci planety. Vyšetřovatelé musí rozkrýt, jak mohl bezpečnostní aparát za mnoho miliard dolarů zahrnout armádu, zpravodajské služby i úřad pro letectví totálně rozložit prostý komplot, jenž jednoduše využil fatálních mezer v jejich obraně.
0: A tak dál, a tak dál. No, jak na 11. září vzpomínáte vy? Vaše vzpomínky, reakce, myšlenky nás dojmou už po 9:30. A na hudební runway Rádia Haná přistanou Nickelback, Nelly Furtado, také Kylie Minogue. Za chvilku. Tady je Rádio Haná a vzpomínková show. Procházka paměti. To nejlepší z jednoho roku pro vaše páteční dopoledne.
2: Rádio Haná a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90.

0: 13. září. Kaufland.
1: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ekce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ekce Homo Historic. Více na ekcehomo.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Titon.
3: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
7: Rádio Hané, procházka pamětí.
8: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Volná jako pták. Krásná, opeřená, volná, Nelly Furtado. I'm like a bird. Pěkné dopoledne vám všem. Život je jako bonboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš. To když si říkal Forrest Gump. No a podobně je to také u Procházky paměti. Nikdy nevíte, jaké hity a z kterého roku vám pustíme. Každé všední dopoledne mezi 9. a 10. se vracíme v čase celou hodinu, to nejlepší z jednoho roku. Řekněme si ale, že ta dnešní nápověda, a vy to sami poznáváte, nahráváte vzkazy na rádiový WhatsApp nebo píšete na rádiový e-mail. Ta dnešní hlavní nápověda je velmi snadná, důležitá a okamžitě všichni víme, nebo bychom měli vědět, kterého roku se to týká. Je to přesně 25 let od smutné, šokující, tragické, neuvěřitelné události, která nám všem tehdy vzala dech. Teroristický útok na newyorská dvojčata.
1: S myšlenkou, že někdo unese letadlo kvůli sebevražedné misi, se stále nepočítá.
2: Bylo zkrátka nepředstavitelné, že by někdo záměrně navedl letadlo přímo do...
0: Čtyři letadla, čtyři útoky, ten plán teroristů byl tehdy samozřejmě předem připraven, celkem 19 členů teroristické organizace uneslo čtyři letadla společností American Airlines a United Airlines. Chtěli využít k útoku, kromě budovy Světového obchodního centra v New Yorku si za cíl tehdy vybrali také Pentagon a Washington DC. Děkujeme, že vysíláte s námi, jak na to vzpomínáte, přiznáme se tady s kolegy, když to všechno pročítáme, čteme. Tak si říkáme, že to musíme poslat dál. Roman píše, v Brně byl tehdy nádherný slunný den, bylo teplo, bylo mi 13, jel jsem trolejbusem od dědečka domů. Apatie tváří cestujících se náhle zvrtla v živou diskuzi a šum z rozhovoru dvou žen za mnou jsem chytal pouze slovní útržky jako USA, válka, New York, mrakodrapy. Přijel jsem domů a říkám mamince, ať hned pustí televizi, že se stalo něco neuvěřitelného. Ani jeden z programů nejel ve standardním režimu, sledoval jsem to otupěle se sourozenci, nechtěli jsme tomu věřit a celkem jsme měli i mokré tváře od slz. Romane, díky. Katka taky se zapojuje, bylo mi 24. Cestou z práce jsem si koupila fotoobraz složený z fotografií starých dveří, na to si vzpomínám. Přišla jsem potom do prázdného bytu, Zula se zapnula telku jako kulisu a potom jsem ještě stále s obrazem v ruce jsem stála u té televize a strnule koukala na první hořící věž. Potom to letadlo do druhé z věží a bylo jasné, že to byl záměr a na závěr trošku odlehčíme s dovolením. Adam píše taky. Bylo mi 11 a myslel jsem, že to jsou dva obří nákupáky a říkal jsem si, jaká je škoda, kolik Gameboyů a Tamagoči tam muselo zhořet. Fakt si nedělám legraci, to píše Adam. No jo, tak to je to dětské myšlení, bereme to, odpouštíme. Vy nás v Procházce paměti Rádia Haná míříme do roku, který naprosto mění moderní dějiny lidstva. Jak to vzpomínáte vy? 11. září, Radio Haná, Procházka paměti. Enrique Iglesias, jeho Escape, za chvíli.
3: Radio Haná a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Radio Haná.
4: Jsme online na radiohana.cz.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
10: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projekty.

0: Vyhraj s kfc.cz.
1: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Radio Hana nehraje jenom obyčejné songy. Jsou to megahity z jednoho roku, každý v těch písničkách slyší něco jiného, každý si v tom najde ten svůj vlastní příběh, co jste dělali ve chvíli, kdy vám na Radio Hana hráli vůbec poprvé tyhle písničky. Buty, duj, duj, duj. Když jsme vám tehdy hráli tuhle písničku, možná jste prožívali první lásku, krásnou prosluněnou dovolenou, možná školu nebo první zaměstnání. A tehdy jsme také prožívali tu smutnou událost, na kterou dneska vzpomínáme samozřejmě od rána, ale také v procházce pamětí Radio Hana mezi 9. a 10. To znamená teroristické útoky na Ameriku, na New York. Všechno ukončuje Ozzy Osbourne, tady je vyhlášení roku, do kterého se vracíme.
1: Radio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 2001.
0: Tak si Ozzyho dáme ještě jednou, protože náš vysílací počítač se rozhodl, že udělá nějakou speciální verzi, ale ne, v žádném případě, my si dáme tu nejklasičtější Dreamer.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
0: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat. Denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Blesková doprava z Olomoucka pro vás právě teď. Pěkné páteční dopoledne. V Olomouci nehoda osobáku a nákladňáku na Velkomoravské mezi Lídlem a základní školou Holečkova a nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků se ještě stále vyšetřuje v Dubu nad Moravou za lékárnou na Tovačovské. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.

0: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
18: Tohle je Rádio Hanna.

klasika z filmového Top Guna 80. Ano, nahané, hrajeme a bavíme, protože to samozřejmě umíme. Máme pro vás ten nejlepší hudební výběr. Taky ty nejlepší akce, pár zajímavých tipů si určitě dáme po 11. hodině, s tím počítejte. Bude něco pro milovníky pejsků a milovníky gulášů. A slibuju, budou to dvě rozdílné akce, prosím vás. Jinak po 11. hodině

0: 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli. Sport. A je tu atletický šampionát pro světovou elitu. V první den nového ultimátního mistrovství v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel bude usilovat o postup do finále běhu po 7:30 večer a boj o medaile čeká kladiváře Myslivčuka už před 7:30.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na teploměru dneska maximálně 18 stupňů. Na Moravě bude dál spíš proměnlivá oblačnost, sem tam ještě přehánky. Pokud by někde bylo víc deštivo, může být pocitově jenom nějakých 12-13 stupňů, ale o víkendu se to zlepší. Čekáme hlavně sluníčko a k tomu 20 až 24 stupňů.

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: ještě poprchávám, vy si možná říkáte a modlíte se. Ať je to o víkendu bez deště. Ať je to o víkendu bez deště. Už kvůli tomu, kolik akcí se vlastně koná. Samozřejmě to nahané víme. V Olomouci to například bude mezinárodní výstava psů Flora Canis, proběhne tradičně přímo na výstavišti Flora Olomouc po celý víkend. V sobotu pak děláme s rádiem Hana Bohuňovický gulášfest. Kromě toho nejlepšího guláše bude třeba i country muzika, revivalové kapely, parkour anebo majoretky. No a ještě speciální pozvánka do Přerova, kde tuto neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem, a to v rámci oblíbeného gastrofestivalu. Ano, ano, zazní tady koncerty 4 finalistů. Samozřejmě, že u toho nebudeme chybět. V neděli v Přerovském parku Michalov. A bude to i s hejtmanem Olomouckého kraje.
1: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. A pozor, celá akce se uskuteční v rámci gastrofestivalu Chutě kraje. U toho přece nemůžete chybět. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
2: Rádio Hana.
3: S námi víte, kam vyrazit.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mami, co jsme vyhráli?
1: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: New York. Dneska si celý svět připomíná události z 11. září 2001 a my taky připomínáme, že internet je pořád plný podvodníků. Poslouchejte dál. Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
3: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček CZ.
5: Luskni CZ.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
10: Víš co?
9: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: 18. hodině počítáme s tím, že tu bude ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Po vodě. Bude taky Eli Brook. A nebo bondovská Tina Turner. 11.56 a nahané. Jedeme dál. Jsou tu zprávy.

0: Copak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos se zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Béčkem a Pardubic vyzvou

0: John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, i díky tomu, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě Svobody u soudu. Strážníci s radarem jsou pak na Olomoucku, například na Lidické v Nemilanech, a rychlost měří i v Nedvězí na Jilemnického. A hlídku můžeme teď potkat i v Hranicích na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: vám nic nechybí a když se polední pauza přiblíží, dobré jídlo, mysl osvěží, ano, je to tady, teď mezi 12. a 13. My na Hané zdravíme všechny restaurace, široko daleko, no a pokud s námi obědváte, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť. Za chvilku Army of Lovers anebo Ellie Brook, tak přejeme dál pohodový poslech.
1: Poledne na Hané.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Lintel

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Pivovar Jadrníček Náměšťná Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

0: klasická bondovka z 90. se zpěvačkou Tinou Turner. Tady u nás na Hané. Dneska nás určitě čeká ještě spousta zajímavých zážitků, aspoň doufám. No a my taky na Hané víme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo k svátku. A taky si připomeneme jednu velmi důležitou událost, která se váže k dnešku. Tak přejeme skvělý poslech. Je tu naše dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
3: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
4: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
2: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne. Dnes je oficiální den slaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
5: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: dnes. Všechno nejlepší. Rádio Haná, kalendárium.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Radio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
3: Nejlepší hudební výběr.

e Weekend. 12.57 je aktuální čas, zprávy na Hané, dřív než ostatní, jdeme na to.

0: Posloucháte zprávy. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
0: Tenistka Katka Siniaková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivo, občas i s deštěm a teploty většinou pod 20. To se ale změní o víkendu. Čekáme totiž polojasno se sluníčkem a na teploměru nejčastěji 20 až 24 stupňů. Ale pozor, připravíme se taky na hodně chladné.

Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Ať už jsme doma v práci nebo na cestách, užíváme si další minuty a ten nejlepší hudební výběr právě tady u nás na Hané přejeme. Dobré odpoledne a zároveň zveme na sobotní běh pro hospice na Svatém kopečku u Olomouce. Mimochodem za rádio Hana tady bude náš kolega Tom z redakce. Zveme taky na Rockin Olomouc, což bude zítra večer na Korunní pevnostce. Bude to opravdu velká ruková jízda. Koblížci, alkohol, Dimitri, Trautenberg, Horký že slíže, anebo Traktor. A ve velkém Týnci naše děti v sobotu čeká pohádková cesta k zámku. Bude to parádní dobrodružství, vodníci, loupežníci, princezny mezi 12. a 17. hodinou ve velkém Týnci. Tak co, na které akci se spolu potkáme?
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: My jsme moc rádi, že si nás vždycky naladíte. Tohle je vaše regionální jednička, Rádio Haná, Metallica z roku 92, kde mimochodem začíná taky vysílat Rádio Haná. Díky, že jste s námi a teď už společně vyrážíme taky do Jeseníku, na místo, které je hodně, ale hodně vysoko. No tak snad budou ty naše nápovědy dostačující.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavělých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na vyhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět jet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na vyhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
13: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

Rádio Hana je tu s vámi a pro vás samozřejmě za okamžik zprávy nejvíc informací z našeho regionu a ve sportu taky zlatý paralympijský plavec David Kratochvíl. Posíláme pozdravy a po 14. hodině tady u nás na Hané. Hit za

0: nebo nám zaspívá Vanessa Paradis. 13.57 je aktuální čas a my už nahané jedeme dál.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
3: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na teploměru dneska odpoledne maximálně 18 stupňů. Na Moravě dál spíš proměnlivá oblačnost a sem tam přehánky. Pokud by někde bylo víc deštivo, může být pocitově jenom 12-13. Ovšem na víkend se to zlepší, čekáme hlavně sluníčko a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bychom měli dodržovat povolenou rychlost všude, i na Olomoucku. Dneska máme strážníky s radarem v Nemilanech na Lidické a měří taky v Nedvězí na Jilemnického. Jinak nehodu máme hlášenou nad Šternberkem na trase Nové Dvorce, Horní Loděnice a bouráme taky v Bruntále na ulici Ruská. Tady je to ťukanec dvou osobáků. Jsme rádi, že taky na cestách ladíte naše rádio, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: Radio Hana, doma, v práci nebo na cestách, jasně, zdravíme všechny, díky moc, že posloucháte. Ještě jednou moc hezké páteční odpoledne a my si dneska společně s celým světem připomínáme také události z 11. září 2001. A bude to i s emotivním songem. Enya, je to plné vzpomínek na to, co se vlastně ten den stalo.
1: I wasn't looking at it as I was driving towards it. I just heard a huge explosion.
2: It didn't look like there was any trouble at all with the plane. It didn't swerve at all. It just landed directly in the building. It was like almost like a gray black color in nature on the plane.

0: not stand. May God bless the victims, their families, and America.
1: Rádio Hana.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Právě teď.
3: Říkalo se jim zázračná jednotka a 11. září 2001 je viděl celý svět. Příslušníci hasičského sboru města New Yorku z nejbližší stanice od Světového obchodního centra byli na běžném výjezdu, když zaslechli zvuk letadla. Naskákali do aut a vyrazili k hořící budově. Přestože byli na místě první, díky včasné evakuaci nikdo z nich nezemřel. Každá další jednotka přitom měla po pádu věží desítky mrtvých.
2: Posloucháte Rádio Hana.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Za pár minut už bude 3:15. Na Hané vám přejeme hezké odpoledne, taky víme, co se děje. Už za okamžik pro vás máme novinky z olomoucké tramtárie nebo z Kroměříže. A co to ještě vidíme? Všude švestky a zase švestky.
1: O čem se píše?
0: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla. Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město.kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To snad ne, já se na to vys***u a Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš. Luskni.cz.
7: V Mžiku doručíme.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: tohle je Dua Lipa, tohle je vaše páteční Rádio Hana, trošku upršené, ale už se to pomaličku bude roztrhávat.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Na po 15. tedy Swims. Klasika, vzpomínka na Backstreet Boys. A na posilněnou pro poslední hodiny práce ještě dobrý kafe s Luckou Bílou. Hezké odpoledne zprávy, počasí, doprava dřív než ostatní 14.

0: Jdeme na zprávy. Kdo jede do Šternberka, dejte si pozor na dopravní omezení. Začínají už dnes v souvislosti s programem víkendových závodů Ecce Homo Historic a místním slavnostem. Centrum města bude pro dopravu zavřené. Počítejte s objížďkami.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
1: Sport.
0: A je tu atletický šampionát pro světovou elitu. V první den nového ultimátního mistrovství v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel bude usilovat o postup do finále běhu po 7:30 večer a boj o medaile čeká kladiváře Myslivčuka už před 7:30.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, a taky víme, že tenhle ten týden je vážně pestrý a rozmanitý. Měli jsme tu tropické třicítky, dneska je to spíš pošmoudný podzim s občasným deštěm a o víkendu nás čeká klasické babí léto. Během dne bude většinou polojasno se sluníčkem a k tomu 20 až 24 stupňů. Ale pozor, v sobotu po ránu si bereme mikinu anebo svetr, protože teploty budou jenom kolem plus šestky. Víme, jak se jezdí tady, víme, že silnější provoz máme v Olomouci hned na několika místech, například na Velkomoravské kosmonautů 17. listopadu, taky na třídě Svobody a na Brněnské. Kolony se nám průběžně tvoří na Hodolanské, na Pavlovické a nebo taky na Ferstrově. Jinak máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Tovární, kousek od autobusáku, taky v Topolanech na té křižovatce u svatého Jana, anebo na D1 na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. Na cestách si rozhodně dávejte pozor a my už jedeme dál.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: hity, co píše samotný život. Frontman kapely Green Day je napsal jako vzpomínku na svého tatínka Ernieho, který zemřel, když byly mu pouhých 10 let. Přiběhl z pohřbu s pláčem domů, zavřel se ve svém pokoji a maminka klepala na dveře. Neodemčel. Odpovídal slovy, vzbuď mě, až skončí září. Wake me up when September ends. I do dešťového odpoledne patří tenhle ten song prostě ze života. Veselější nota Gazebo, Taylor Swift anebo Mandraže. A taky skvělé tipy, kam vyrazit dnes a o víkendu na Hané.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
6: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

6.35. Máme nejlepší tipy, kam vyrazit. Olomouc žije evropským dědictvím. Dneska na Horním náměstí to rozbalí balet Moravského divadla, Moravská filharmonie. Velká stage a věříme, že nebude pršet, tak se tam uvidíme. Dny evropského dědictví jsou tady. Víkend bude taky nabitý. Slavonín slaví 885 let, láká na fotbalové hřiště. Idlo sladkého ráje do cihel.

0: Pít třeba iné kafe a vstup je úplně zdarma. Podrobnosti ke všemu najdete buď v časopise Akce Zábava na našem webu, nebo třeba na webu města Dny evropského dědictví do.olomouc.eu. A v našem vysílání samo sebou. Tak buďte s námi. Fania Cannibal Somber a nebo Course. Nejlepší hudební výběr pro páteční odpoledne.
1: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno je.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za ne

0: Polčák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměšti na Hané.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Tady je Rádio Hana.

0: Vím, jestli tě vydržím milovat 365 dní v roce, ale tak den za dnem, v pátek, v pondělí. I will love you Monday zpívá Ora Dion. Prostě situace ohledně takového vážného vztahu, místo, aby mu podlehla, tak mu dávkuje city hezky, step by step, den za dnem. Nevím, jak to máte vy, ale je pátek, to je už samo o sobě dobrá zpráva.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Ed Sheeran po 16. 80. Belinda Carlisle. Máme všechno, taky českou muziku, Krištof. A máme zprávy počasí, rozsáhlé dopravní zprávy. Buďte s námi, máme to 3 dnes ostatní 15.56.

0: Posloucháte zprávy. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
0: Tenistka Katka Siniaková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
2: Pomalé ustávání pátečního deště, podvečer ale chladný s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Sobotní ráno nám prožené faldy. Na Moravě si příroda vymínila ranní podzimní sprchu chladu a teploty klesnou k pouhým 5 stupňům Celsia. Než vyrazíte pro čerstvé pečivo, určitě zvažte vytažení teplejších ponožek a kapuce. Během dne se obloha protrhá, sluníčko se opře do nás všech. Odpolední rtuť teploměru vyšplhá k luxusním 23 stupňům Celsia. Víme, jak bude. Dneska déšť, zítra už to bude polojasné, teploty max do 25.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Máme pro vás čerstvé zprávy z cest. Za Olomouckou v Prostějově počítejte s dopravní nehodou. Bouračku dvou osobáku hlásíte v Poličce z ulice Družstevní a v Černé hoře na Brněnské. V obou případech projedete se zvýšenou opatrností. Morkovice Slížany, tady probíhá slovácká rally, takže v okolí servisní zóny očekávejte hustý provoz. Odstavená auta na Krajnici stojí na D1 před exitem Mořice, ve Zlíně v ulicích Mezilesí a na Třídě 3. května. Policejní hlídka potkáte v Březové nad Cvitavou, na D1 na exitu Přerov, na D35 za Křelovem a v Olomouci stojí na Brněnské a taky na Ferstrovce. Pozor, ve Šternerku dopravní omezení, EC, Homo, Historik. Podrobnosti a uzavírky na report.cz. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Miroslavem Janoškem. Miroslave, jak je to v Olomouci s amatérským sportem?
1: Myslím si, že možností je v Olomouci pro nadšené amatérské sportovce mnoho. Patří mezi ně a vím, že náročnější to vždy bývá s týmovými sporty. V Olomouci se mi ale podařilo přidat ke skvělé partě amatérských hokejistů z týmu Milo Olomouc. Tým funguje už snad 20 let a je super, že se mladí hráči jako já mohou připojit k týmu.

0: Stejnou radost mám z možnosti hrát za svůj tým Střelecká bouře ve třetí lize Malé Kopané. V minulém roce jsme postoupili ze čtvrté ligy a moc rádi bychom letos zase postoupili o ligu výš. Olomouc je podle mě město amatérského sportu a já mám z toho velkou radost.
1: Říká Miroslav Janošek. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.

0: Dieter Bohlen, Thomas Andreas. Hitovka z roku 85 z druhého studiového alba Let's Talk About Love. Hitovka vlastně takový chytlavý refrén oslavující tajemnou romantickou ženu, tajemnou Sherry, Sherry Lady. No, nechci vám brát nějaké iluze, nevím, jestli to chcete vůbec jako vědět. Je to něco, jak dozvědět se výsledek zápasu. Nechcete to vědět, díváte se na reprízu a pak to dopadne špatně. Dieter Bohlen přiznal, že inspirací pro jméno Sherry byl jeho vlastní pes. Maltéský psík jménem Sherry. Takže je to vlastně obsah. Dá se nic dělat. Dream, Single X a Cheryl Cole za moment. Podíváme se taky na čerstvé podvody všech těch, co chcou vytáhnout peníze z našich účtů. Ještě v téhle hodině s Lukášem.
1: MLSoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Je Rádio Hana.

0: Hudbu složil, slova napsal Michel Cretu, který se později stal manželem Sandry. No a vidíte, já jsem si dodneska myslel, že ten druhý vokál zpívá právě on, a našel jsem si, že to byl německý zpěvák Hubert Kemmler. Harmonický vokál v téhle skladbě od Sandry Maria Magdalena. No tak jenom chci říct, tak nezapomenete na dnešní 80ky v 8 a taky 90ky v 9. Přehlídka toho nejlepšího z 80ek a 90ek dneska po 8, respektive 9. hodině večer. Dáme pozor na své peníze na svých účtech, zahrajeme Sheparda anebo Tribute Notorious B.I.G. I'll be missing you. Buďte s námi, dobré odpoledne, 16.40, páteční Hana živě.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu

0: pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz
5: Rádio Hana.
6: Přejeme

0: živě, také všem Denisům a Denisám dnešnímu svátku. Kalendárium bude na programu také během dnešního odpoledne v našem vysílání se speciální hymnou pro všechny dnešní oslavence.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Miraj, chci tančit po 17. Jedeme pátečním odpoledne.

0: Zprávy počasí, doprava, zasekané centrum Olomouce, i o tom bude řeč. Plus nehoda na Mohelnici po dálnici na D35.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
3: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobyl v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
1: Počasí.
0: Víkend je tu, počasí pro nás chystá pořádně pestrou jízdu. V sobotu ráno nás čeká chladné podzimní přivítání. Teploty spadnou klidně k 5 stupňům Celsia. Během dne se sluníčko opře do krajiny a v neděli to bude podobné. Naměříme skoro letních 25 stupňů Celsia. Večer přijdou dešťové mraky. Víkend tedy v podstatě polojasno, moc pěkně. V noci a ráno zima, v neděli večer přijde dešť. Je toho hodně, jdeme na to. D35 ve směru na Mohelnici a Hradec Králové se za exitem Mladeč střetla dodávka s osobním autem. Pravý pruh neprůjezdný, tvoří se kolony na místě policie. Nehoda u Zbraslavce na cestě z Kunštátu. Zpomalte. Bouralo se v Hranicích v ulici Mostní. Policejní hlídky na D1 za exitem Lipník nad Bečvou Loučka, na exitu Kojetín i na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Hlídka měří v Ohrozimi na D55 mezi exity Hulín Výchov a Majáčky jste viděli na exitu Otrokovice Sever. Přímo v Olomouci se zdržíte přes 15 minut na Ferstrovce ve směru na Pašskou a kolem 10 minut si počkáte na 17. listopadu. D1 před exitem Mořice ve směru na Brno. Stávkuje odstavené osobní auto. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, projíždí se s opatrností. Další odstavené auto je na D1 za exitem Vyškov Západ. Opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.
5: Život plne dál.

0: Je to vlastně rozlučkový hit kapely Wham. Psal se rok 1986 a kapela byla na vlastně vrcholu své slávy. George Michael chtěl jít na solovou dráhu a rozloučili se stylově. První místo britské hitparády hned. Wham, The Age of Heaven. Fantastická vzpomínka pro páteční odpoledne. 17 hodin 15 minut, náš playlist nabitý jede dál. Anaka, Pink a nebo Bon Jovi už za moment. No a podíváme se, co dnešní den přináší, čím je zajímavý, nejenom samozřejmě 25. výročím 11. září.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projekty.

0: Vyhraj s kfc.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: Fred Alois Seagate, který si říká samo sebou Fancy. Je to v Flames of Love z roku 1988 pro dnešní oslavence, pochopíte za chviličku. Jinak Mekyš Birka, James Blunt anebo britští Pet Shop Boys. Za moment v pátečním odpoledním playlistu na Hané. Jsme rádi, že jste s námi. Kolikátého dneska je?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrt století.
3: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
4: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
2: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne. Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
5: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: Počúvajte dnes všechno nejlepší. Rádio Haná, kalendárium. 4 skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
1: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš. Luskni.cz.
7: V Mžiku doručíme.
8: Představ

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 Kč. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: odteďte od všedního kolotoče povinností. Vypněte hlavu a nechte se unášet proudem života. Waterfall, Michael Schulte a skvělá hitovka lehce před 18. hodinou. Buďte s námi dál, Duffy, Charles and Eddie, One Republic i Vanastovky. Nejlepší hudební výběr bude pokračovat i po 18. hodině. Teď přehled dnešních zpráv, předpověď počasí i nové dopravní informace. Dřív než ostatní, 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
1: Doprava.
0: Nehody, policejní hlídky plus odstavená auta, víme všechno. Dopravní zprávy odsud jsou tady. U Mostkovic počítejte s překážkou po srážce dvou osobních aut. Srážka dvou aut omezuje taky provoz před Zbraslavicemi. U Křtin narazila dodávka do svodidel. U Laškova havaroval osobák. V Hustopečích nad Bečvou probíhá úklid silnice po střetu auta se zvěří. Dálnice D35 odstavené auto. D55 u exitu Hulín leží nějaká krabička. Bice na silnici, no a předmět na silnici je hlášen taky v Dolním Žlebu. Policejní hlídka aktuálně mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na D1 a stojí taky na exitu Kroměříž Západ. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: pátek v české rockové muzice. Tohle jsou Vanastovky, hitovka na Haas z roku 1992. Název celého alba v ikonickém obratu Už víš, že sex a prachy lžou, když si nahá. Tohle jsou Vanastovky, nahané Maroon 5, taky kytarová Joan Jett, JP Cooper nebo Bee Gees.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku.
0: Tak je o tom s Lukášem v téhleté hodince. Buďte s námi, hezký páteční podvečer, nahané.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
5: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
6: Zažijte sílu čistého hlasu.
7: Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a

0: Domů do práce, do auta. Eva Farná v našem vysílání. No a vysíláme z vysílače. Na vysílač nás vezme i kolega Lukáš Kobza. Ahoj.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavělých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvodínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Hana.
1: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslechla dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio.

0: 11. září, pátek, slyším tvoje kroky a já vidím i playlist po 19. hodině. Vyberu pro vás Ace of Base, zahraju Bad Boys Blue, Lucku Bílou anebo britskou kapelu Keane. Buďte s námi, máme pro vás jenom to nejlepší. I předpověď počasí, jak bude o víkendu.
1: Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním

0: počasí.
1: Pomalé ustávání pátečního deště, podvečer ale chladný s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Sobotní ráno nám prožené faldy. Na Moravě si příroda vymínila ranní podzimní sprchu chladu a teploty klesnou k pouhým 5 stupňům Celsia. Než vyrazíte pro čerstvé pečivo, určitě zvažte vytažení teplejších ponožek a kapuce. Během dne se obloha protrhá, sluníčko se opře do nás všech. Odpolední rtuť teploměru vyšplhá k luxusním 23 stupňům Celsia. Víme, jak bude dneska déšť, zítra už to bude polojasné, teploty max do 25.

0: Páteční společnost vám dělá kapela Keen a Radio Hana Somewhere Only We Know, průlomový debutový single z alba Hopes and Fear. Písnička chytla i po 20 letech druhý dech na sociálních sítích a v programech jako je Spotify nebo TikTok, překonala už hranici 1 miliardy přehrání. Tak my jsme taky pomohli teďka tady u nás v Radio Hana na FMku. No a přidáme Freddieho Mercuryho, bude Ava Max, zaspívá česká kapela Slza. Ještě se podíváme na tom, o čem se dneska píše na regionálních webech. Buďte s námi.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na 3 trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: Lidl.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: zpívají Kors své Breathless. Rádio Haná po půl osmé večer. Domů do práce, do auta posíláme nejlepší hudební výběr. Ed Sheeran, CC Catch a nebo Hollywood od kapely Krištof. Chystáme 80 v 8, poslouchejte nás a víme, o čem se píše na regionálních webech právě teď.
1: O čem se píše?
2: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla. Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město-kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: Rádio Haná.

francouzsky, německy, španělsky, italsky, nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší.

Taky v pátek pro vás máme to nejlepší z 80. let. Už jsme slyšeli Dexys Midnight Runners, zaspívala Madonna. No a teď Roxy Music, hitovka z roku 1982. More Than This zpívá Brian Ferry. No a vlastně on utne svůj zpěv až po 2 minutách a zbytek téhleté elegantské pecky tvoří jen dlouhé snové instrumentální intro. Ano, to je to, co teď hraje už pode mnou. A pokud je vám tahle melodie strašně povědomá, možná si ji vybavíte z kultovního filmu Ztraceno v překladu. Před námi Gloria Gaynor, Chris Rea, Holly Johnson, Dusty Springfield, taky filmový Survivor a bude toho mnohem víc. Teď už přesun do roku 1984, hitovka od Juliana Lennona. Spousta lidí v rádiu si myslela, že slyší úplně nový materiál od samotného Johna Lennona. Julianův hlas i frázování je totiž od slavného táty vlastně generozeznání. Mimochodem perfektní solo na foukací harmoniku hraje legendární jazzová hvězda Toot Tillemans. Too Late for Goodbyes, Julian Lennon, 88, Marek Berger vybírá to nejlepší z 80. let a od mikrofonu vám přeju tedy dobrý páteční večer.

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Radio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

Páteční večer na Hané 90 pro vás vybírá Marek Berger, ahoj, dobrý den, Tamperer, Aqua. A teď je Faraor, tak je pravdou, že jsme začali diskotékově. There is a Star, německá eurodanceová formace, rok 1994. Takové to spojení rychlého tance, repu a staroegyptských motivů. Jinak mystický hlas v refrénu patří opravdu indicko-americké zpěvačce Kyře, která kromě hudby vystudovala i architekturu. No a v playlistu 90. už pojedeme chvilku popově, Human League, East 17, Let Loose, Light in Seas a poprokově nás teď zvedne ze židle Brian Adams, jeho hitovka a obří pecka z roku 1991. Stala se vlastně celosvětovým hitem, na koncertech hraje vlastně pořád. Can't Stop This Thing We Started, Brian Adams a 90 v 9 na Hané. Dobrý večer.

0: rána. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Tady je Rádio Hana.

0: tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlat od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

0: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem. A na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana. Tady jsme doma.

0: tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna, kde jiní končí, tam my začínáme.
1: Tady je Rádio Hana.